Vypočuli sme si Grangerovú írsku melódiu v podaní edmontonského dýchového ansámblu pod taktovkou Harryho Pinkina. A teraz nám zaznie mazurka A-mol opus 17 číslo 4 od Friderika Chopina. Na klavíri nám ju predniesie Jane Coop.

0: prišiel na krídlach bielých mračien ako vták, ktorý stratil smer a potom klesal do údolia. Priniesol pokoj, šťastie, mier. Padal jak slza sedmi krásky. Pomaly, krásne, váhave. V očiach sa perlil, najviacej však sa jagal zlatý na tráve. Objal i vlasy starých veží, i do duše mi nakvapkal. Možno ju zmenil, poprevracal. Možno z nej vyhnal tajný žiaľ.
1: Pokračujeme v našom literárnom experimente. Poprosili sme poetku a versologičku Milenu Fucimanovú, aby analyzovala báseň Aprílový dážď.
2: Ona mě velice zaujala, ta báseň. Ona je totiž velice zvláštní v tom smyslu, že je vertikální. Samozřejmě déšť je vertikální, padá z vrchu dolů, ano, ale ona je to spojeno, tady píše o křídlech, o hustých mračen a pták, který klesá do údolí. To, kdyby to člověk domyslel nebo začal si klást otázky, tak by řekl, to je nebezpečí třeba. Protože ptáka si představuje jako, že vzlétá. Že vzlétá k jasnému nebi a tam zpívá. A tady jako kdyby ztratil směr a padá a klesá. Ta slovesa padat, klesat, jsou tady úplně zřetelná, ale východisko, ta konotace je jiná. I ten klesající pták, který padá do údolí, přináší pokoj, protože údolí je zase metafora pokoje. Samozřejmě, že pak jsou tady obrazy, které spojujeme vždycky s deštěm, a to, že dešť může působit jako slzy, a nebo jako perly, což tady všechno jako je. A je tady, a to je zase zajímavé, je tady jagal sa zlatý na trávě. Zlato, zlatý, ne zlato, ale slovo zlatý, považujeme za barvu. To znamená, že ta báseň je, má barvu déšť a on je zlatý. Déšť, jakože je pozlacený, že je dobrý, že je lahodný a zároveň pořád tady je to slovo, že padá a klesá. Co mě velice zaujalo z hlediska metafory, je závěrečné objal i vlasy starých věží. Nikdy jsem takovou metaforu neslyšela. Toto je velice zajímavé. Vždycky si všímám něčeho, čím ta báseň překračuje dobu. Stačí někdy jediný verš a toto je jediný verš, který překračuje dobu. Je svým způsobem i rozporuplná, jenomže básně tohoto typu a v té době nežádali, že čtenář s nimi bude polemizovat. Oni předkládali určitou myšlenku.

0: Kto je Mikuláš Krypel pre vás?
1: No, Mikuláš Krypel je môj otec. Ja sa tiež volám Mikuláš Krypel po ňom. Takže zároveň som akýmsi dedičom toho mena a celého toho odkazu, na čo som samozrejme veľmi hrdý.
0: Hovorili ste o tom, že v Trnave sa v 40. rokoch vedelo, že Mikuláš Krypel je básnik, že píše poéziu.
1: Viete, Trnava v tom čase nebola až také veľké mesto ako dneska a tie najväčšie kultúrne inštitúcie, ktoré tam boli, bolo Trnavské gymnázium, no a potom ešte cirkev, jezuiti, a v týchto kruhoch otec fungoval. Platí, že ešte keď žila tá jeho generácia, tých jeho konškolákov, keď niekto povedal Mikuláš Krypel, tak vedeli, že áno, ten básnik. No ale potom samozrejme sa to stratilo, pretože sa stratila aj tá vedomosť, že do tých školských časopisov a do tých kultúrnych časopisov onoho času prispieval.
0: Prečo prestal písať po roku 1948? Nemali ste možnosť nikdy sa s otcom o tom rozprávať?
1: Ja predpokladám, že to bolo hlavne kvôli tomu, že sa zmenil režim. A keď prišli komunisti, tak bol záujem básne typu Sudružka moja zem, alebo Na pážbuti píše báseň, básne Otec na vojne a tak ďalej. A to boli básne, ktoré otec písať jednoducho nechcel. On bol básnik lirický, on vyjadroval svoje pocity, svoje myšlienky a prípadne náboženské témy, a toto všetko sa v tom čase nenosilo, takže prestalo to byť pre ňoho zaujímavé a prestal písať vôbec. Teda dá sa povedať, že sem tam čo si napísal, ale to len pre domácu potrebu.
0: Bol blízkym priateľom prekladateľa a básnika Williama Turčányho.
1: Boli, myslím, že aj kolegovia, lebo pán Turčány začínal podobne ako otec vo vydavateľstve, v tom čase to volalo Oráč. Poznali sa, hej, a myslím si, že otec poznal aj básnikov, ako je Válek a Mihálik, ale to z toho trnavského podhubia.
0: Poetka a recenzentka poézie Milana Fucimanová, ktorú sme dnes počuli hodnotiť básne Mikuláša Krypela, objavila pre českú kultúrnu verejnosť mnohé básnické osobnosti, ktoré boli dovtedy celkom neznáme.
2: No, víte, hrozně mě vždycky vadilo, vždy, když řeklo se poezia, tak se řekli třeba Seifert, jo, nebo Holán, nebo tak třeba váš Ján Smrek a tak. Ano, samozřejmě, to jsou velcí básníci, jenomže to jsou, bych řekla, takové jako hlavní hvězdy. Ale mě právě toto vadí, že poezii, stejně jako umění vůbec, konají i další, často nejmenovaní nebo i bezejmení lidé. A vytvářejí. A proto jsem toto chtěla. Jako o velkých básnicích už toho bylo napsáno hodně, v pořádku, to je v pořádku. Ale já právě objevuju lidi. Pro mne je to jméno třeba naprosto neznámé. A já čtu poezii, která je hodná toho, aby se o ní někdo dověděl. Protože jinak to zůstane v takových těch školských manírech. Ano, poezie, tak to je ten dost. Jo? Ale ve skutečnosti poezii tvoří velmi vnímaví lidé a tyto vnímaví lidé ji posouvají dopředu. Já respektuji to básníkovo vidění. Je jiné než třeba moje a je objevné svým způsobem a toto je důležité. Víte, toto je důležité. Tak to asi, toto chci povědět.
0: Pieseň Lucie Bujnovej Mať všetko, text Mikuláš Krypel.

Ladislav Fančovič zahral skladbu Eugena Suchoňa z roku 1925, jeho predohru k opere Julius Cezar. Z ranného prelúdia je to, vážení poslucháči, všetko. Pripravil ho a prihováral sa vám Ľuboš Kovačech. Do počutia.

0: My sa práve nachádzame v Luhačoviciach a nielenže v Luhačoviciach, ale sme presne v Jurkovičovom dome, kde môžeme obdivovať jeho majstrovstvo staviteľské, architektonické, ale možno sa dá povedať, že aj etnografické, pretože sú tu jasné prvky etnografa, vizionára, človeka, ktorý vládol modernou, novými spájaniami rôznych materiálov, nového videnia a spájania aj rôznych estetických prvkov rôznych období.
1: Je to tak? Řekla jste téměř vše o Jurkovičovi. Dušan Jurkovič tady ten objekt představil vlastně z takového klasicistního, poměrně monumentálního domu, původně od architekta Vašíčka. Zajímavý objekt to byl už před Jurkovičem a on prostě se rozhodl tady toho ducha těch lázní úplně změnit a v tom roce 1902 spolu s doktorem Veselým, tehdejším ředitelem lázní, provedl tuto přestavbu jako takového centrálního domu lázeňského.
0: Dnes častokrát hovoria architekti a architektky, že majú napríklad zviazané ruky predstavami a možnosťami zo strany developerov a podobne. Jurkovič nemal zviazané ruky, pretože pozerajúc sa momentálne dookola, zdá sa mi, že to bola absolútne slobodná tvorba, ktorej nič nebránilo k realizácii. Ako to bolo? V roku 1902 sa nachádzame.
1: No, Jurkovičova éra v lázních Luhačovice byla poměrně krátká, což může souviset s tím, na co se ptáte. To znamená, ten jeho rozlet se zřejmě stal i trnem v oku některých konkurentů i možná ta dynamika, kterou to mělo, trošku polekala ty akcionáře, tehdejší čerstvě vzniklé akciové společnosti. Takže shodou těchto různých okolností Jurkovič tady po 2 až 3 letech vlastně končí a to dílo nedokončuje. On měl představu, že přestaví celé lázně, celý to centrum vlastně lázeňského parku a to se mu nepodařilo, byť tady zanechal těch objektů jako mnoho, jo. Většinou tedy přestaveb, ale některé byly i novostavby, některé přetrvaly, některé bohužel byly odstraněny po té, co dožili, hlavně v době socialismu. Takže ten vztah architekta a klienta se určitě v tomto případě vyvíjel od absolutní důvěry a souladu, kdy pohled doktora Veselého a pohled Jurkoviče se naprosto zhodovaly přes určitý protitlak, který přišel během několika roků, několika málo roků a Jurkovič z lázní vlastně odchází.
0: Je veľmi pôsobivé priblížiť sa k tomuto objektu. Už z diaľky je to jednoznačný Jurkovič, poznáme jeho rukopis a človek vchádza dovnútra a nevie, čo ho čaká. A vo vnútri prichádza druhé prekvapenie, pretože je to to, čo si prial vidieť, čo si prial zažiť. My ale hovoríme dnes o viac ako 20-ročnej rekonštrukcii, ktorou tento Jurkovičov dom prešiel. Takže otázka je, čo tu vo vnútri môžeme vidieť pôvodné, ešte priamo z tvorby Dušana Jurkoviča a čo už nie. Ja by som vám lokalizovala, že my sme práve boli v tej veži, ktorá je úžasná. Zišli sme o poschodie nižšie, ale práve tá veža, tak tá má samostatného génia, loci musím povedať. Je tam ten Jurkovič dnes najprítomnejší?
1: Ja bych to možná tak nedelil. Ten objekt prošiel veľmi dobrou, veľmi kvalitní rekonstrukcii pred zhruba 20 lety a úkol tých architektů, kteří tu rekonstrukci tehdy dělali, byl, a památkářů byl v tom, prostě navrátit tomu domu tu důstojnost a tu Jurkovičovu tvář, protože on byl hlavně uvnitř velmi změněn různými utilitárními zásahy. A to sebou neslo samozřejmě definovat nově hotelový provoz, udělat tady opravdu to, co ten původní dům neměl, to znamená velkou restauraci, bazén, který byly vestavěny do atrií původních vlastně nádvoří. A při té obnově, pokud já vím, byť jsem u ní přímo nebyl, tak byla velká snaha se navrátit jak do původních tvarů, tak do původních barev, vrátit to ústřední schodiště do toho vstupního prostoru. A ta věžička, o které jste mluvila, to je vlastně schodiště postraní, které propojuje jednotlivá podlaží a je to zajímavé tím, že je to tvořeno dřevěnou konstrukcí, ale tam místo hrázděného zdiva je to dřevo vyplněno vlastně luxferovým zasklením, což v té době byla úplná novinka.
0: Stále to vyzerá neuvěřitelně luxusně, musím povedat. Tento materiál jsem viděla vůbec poprvý raz.
1: Jednak ten tvar je nezvyklý, my jsme zvyklí na ty prvorepublikové luxfery čtvercové, obdélníkové, tyhle mají takový tvar takových kapek. Ano, bublin a je to zajímavé také tím, že to je vlastně zděné z těch tvárnic do dřevěné konstrukce, která není úplně stabilní, dřevo pořád pracuje a je úžasný, že Jurkovič vlastně si troufnul takovouhle poměrně velkou plochu vyzdít do tohoto poligonu dřevěného.
0: Ako je to s mobiliárom, pretože ten pripomína Jurkoviča, ale predpokladám, že tie ornamenty, ktoré mu môžeme opäť veľmi zľahka akoby prisvojiť a pripísať, sú myslím už replikou.
1: A tady vzhledem k tomu hotelovému provozu sa ti architekti tehdy inspirovali nebo vyšli z nábytku, který je poměrně známý, je zastoupený jak v muzejních sbírkách a podobně. Možná, že tady i nějaké fragmenty byly zachovány. A tento nábytek vlastně ty tvary převedly do soudobí technologie výroby, ale je to děláno ze dřeva, je to děláno velmi poctivě a fortelně, takže ten pocit prostě tady je z toho nábytku, z těch interiérů. Ale co je důležitější z mýho pohledu, že ty stavební prvky v tom interiéru, trámové stropy, barevné dveře, okna, že jsou z velké části prostě zachovány a opraveny a že získali zase ten svůj původní, nebudu říkat lesk, protože Jurkovič se nevyžíval v lesku, spíš v matu a v té lazuře, v tom nádechu barevném, čili ne v krycích barvách, ale v takových jako polotónech.
0: Môžeme prejsť ďalej a potom sa samozrejme aj k téme farby a aj k téme architektonické charakteristické prvky Dušana Jurkoviča, ktoré dodnes zdobia Luhačovice, samozrejme môžeme vrátiť.

0: My sme sa posunuli v rámci Luhačovíc od Jurkovičovho domu do Slunečných lázní, presne do bývalého mlyna, o ktorom si o chvíľučku povieme viac spolu s pani sprievodkyňou Lenkou Jančovou. Aby som práve trošku posunula ešte tú myšlienku, ktorú sme rozvinuli tu v tomto mlyne, a to sú práve tie inšpirácie. Inšpirácie Dušana Samuela Jurkoviča, s ktorými prišiel sem do Luhačovíc a ktoré tu mohol rozvíjať. Vy ste dávali veľký dôraz práve na to spojenie s prírodou, takže slnko, vzduch a voda. To sú tie hlavné tri atribúty, ktorými chcel aj Jurkovič z ťaby lekár, ale stále architekt, liečiť ľudí, takže zase po svojom, cez svoje umenie, cez svoje dielo. Ale prejdeme k tým inšpiráciám, skúsme to trošičku rozviesť.
1: Tak vlastne ty nejdůležitější inspirace, které Jurkovič využívá pro svou tvorbu, tak pochází ať už z té přírody, jak jste teďkom zmínila, ale hlavně z lidovosti. Nejvíce ho fascinuje lidová tvorba, ať už jsou to stavby našich předků, ať už jsou to ku příkladu i kroje, ty ho velice inspirovaly pro výběr barev. On byl velice vášnivým fotografem a sbíral ať už fotografie těch staveb z interiéru nebo i exteriéry. Fotil si malinké detaily, které ku příkladu ti naši předkové si vyrývali různé motivy květin na sloupy, a on to všechno zaznamenával na tu fotografii. Dá se to do dneška i dokonce dohledat, pokud by vás to zajímalo, tak to vycházelo v rámci 14-dílného sešitu, jmenovalo se to Práce lidu našeho, a myslím si, že nějakých 6-7 sešitů je teda i dohledatelných na internetu, takže tam se určitě můžete na to nahlédnout.
0: Tak například možná i nájsť ornamenty z oblasti Čataja.
1: A já jsem našla i třeba právě, jak zachytává fotografie z oblasti tady Nového Hrozenkova, tam má, myslím, starou sýpku, anebo ze Slovenska velice důležité domy v Čičmanech. Díky Jurkovičovi je můžete znovu navštívit, protože oni částečně vyhořeli a Dušan Jurkovič byl člověk, kterého přizvali k té obnově.
0: Povedzme si něco víc o tomto mlyně, jako vlastně do něho vstoupil architektonicky a svojou víziou Dušan Samuel Jurkovič.
1: Tady to původně byl vlastně jestřabský mlýn, a když přišel Dušan Jurkovič s tou vizí, samozřejmě po tom, co ho požádal doktor Veselý, zakladatel akciové společnosti tehda, oni přišli s tou myšlenkou, že je potřeba do těch lázní přinést ty nové procedury v rámci léčby. A nechali se inspirovat Vincencem Priznicem v Jeseníkách a sem se přinesli k léčbě metody priznicovského typu. Zajímavé bylo, že Jurkovič využil všechny obvodové a nosné zdi v rámci toho mlýna a dělal nadstavbu. On nadstavil vlastně hrázděné patro a podkroví, ale tu spodní část využil pro ty procedury, pro vodoléčbu. Patro nad tím bylo využito, to je bývalá mlýnice, tak tam dneska v této části se nachází odpočívárna, takže to bylo využito jako šatny a jako pro odpočínek nebo při čekání na ty procedury. Tady tato část, kde my se teď společně nacházíme, to je vlastně, jsou bývalé obytné prostory. Toto se využívalo spíše pro ubytování ku příkladu správce vodoléčebného ústavu nebo lékaři, kteří tady ordinovali.
0: Stavbu, která dnes nesie jeho jméno, Jurkovičov dom, robil v roku 1902. Keď hovoríme o tomto objekte, v ktorom sme roku, kde sa nachádzame?
1: Stále sme v roce 1902. Pre stavbou Janova domu se pohybujeme únor až červenec roku 1902 a tady se pohybujeme duben až září. A vlastně včetně té novostavby říčních a slunečních lázní. Ta venkovní část už je novostavba Dušana Jurkoviče a opravdu v dubnu se začalo tou rekonstrukcí jestřabského mlýna a v září bylo všechno do posledního detailu hotové.
0: Ja som už samozrejme toho dosť vedela o Dušanovi Samuelovi Jurkovičovi, ale keď som sa ocitla v Luhačoviciach, tak sa mi chcelo mu pridať tri také prídavné mená. Moderný, vizionársky a neuveriteľne aktívny. Pretože to, čo on dokázal urobiť za tak krátku dobu pre mesto Luhačovice, by sa podľa mňa už nikdy nepodarilo, pretože aj ten systém, aj keď doba pokročila, máme veľmi veľa výhod, tak zároveň ako keby sme mali aj veľmi veľa prekážok. Takže skúsme si pripomenúť tie spojenia Luhačovic a Jurkoviča.
1: Dušan Jurkovič a jeho tvorba v Luhačovicích měla neskutečné tempo a Jurkovič působil v Luhačovicích 5 let. A v průběhu těchto 5 let tady pod jeho křídly vzniklo 14 různých objektů. Ale to nejdůležitější je vlastně ta informace, že 12 z těchto objektů vzniklo za pouhé 2 roky, a to byl rok 1902 a rok 1903. Potom zde přibyly ještě ty 2 stavby, to byl rok 1906, to byla Slovenská Buda, a v roce 1907 potom Vila Valaška.
0: Připomeňme si, za jakých okolností přišel Dušan Samuel Jurkovič do Luhačovic a za jakých okolností a kedy odišel, respektive musel odísť.
1: Dušan Jurkovič sem přišel rozhodně na pozvání svého velkého přítele, kterým byl doktor Veselý. Oni byli přátelé už z Brna. Oni tam vlastně v tu dobu oba dva žili, znali se s tama, a Veselý požádal Dušana Jurkoviče, aby pomohl hlavně s těmi přestavbami ze začátku, protože když akciovka začínala růst, tak oni potřebovali, ať je to co nejrychlejší a co nejlevnější. Takže se začalo adaptacemi jiných budov. Začal se tím Janovým domem, potom tady tím Jestřabským mlýnem a nakonec to byla ještě kuchyňa, dneska známá jako Vila Chaloupka. Myslím si, že opravdu Jurkoviče tady obdivovali, protože doktor Veselý za něho neskutečně loboval o akciové společnosti. Já vím, že jeho měsíční plat bylo 400 korun za měsíc a akcionářům se to zdálo moc.
0: Bylo to veľa vtedy na tu dobu?
1: Jo, vtedy to bylo dost, co si budem. Každopádně akcionáři nechtěli mu tolik dávat, ale Veselý byl ten člověk, který říkal, my Jurkoviče platíme od ledna roku 1902, ale on už na těch návrzích začal pracovat někdy v listopadu roku 1901. Už vlastně věděl, že se něco bude dělat, a proto mohli v únoru začít s těmi přestavbami, už na tom dělal o něco dřív, ale třeba ty 2 měsíce vůbec zaplacené neměl. Akciovka mu byla neskutečně vděčná za to, že on byl ten člověk, který scháněl ty stavební firmy, ty řemeslníky, kteří tady na tom pracovali. Takže opravdu velký vděk Dušanu Jurkovičovi. Avšak už vlastně o rok později, v roce 1903, přicházely nemístné stížnosti z řad jeho kolegů architektů na akciovou společnost. Oni měli problém s tím, že se jim nelíbilo, že by celé lázně patřily Dušanu Jurkovičovi, jednomu jedinému architektovi. Možná jim lehce vadilo, že on to má v uvozovkách na zlatém podnose, jo, protože je přítel doktora Veselého.

0: spousta z těch akcionářů nepochopili ten záměr doktora Veselého a Dušana Jurkoviče, kdy samozřejmě tady se mělo léčit to tělo, ale když se podíváte, zajdete třeba do těch Luhačovic podívat, do toho areálu Slunečních lázní, tak pochopíte, že oni chtěli tady léčit i duši. Jo, ten Jurkovič tvoří nádheru, která pohladí. A já si myslím, že toto bylo taky jedním z jejich cílů, ale bohužel dalším akcionářům se to třeba nelíbilo, protože je to nějaká lidová tvorba, oni už chtěli něco jako víc modernějšího a ta lidovost je třeba tolik neoslovovala.
1: Ale Jurkovič byl moderní na svou dobu.
0: On byl neskutečně moderní na svou dobu, ale vycházel z té lidovosti, kterou přetavoval na tu modernu. A já si myslím, že někteří to nepochopili.
1: My sme sa presunuli z Jurkovičovho domu do Jestřabího mlýna v rámci areálu Slunečních lázní. Stále sme samozrejme na pôde mesta Luhačovice a my budeme s architektom Petrom Všetečkom pokračovať v tom, čo sme začali. Skončili sme pri farbách, hovorili ste, že to je veľká téma a tu na tejto pôde sa rozprávame aj preto, pretože veľmi dobre poznáte túto stavbu. Jej rekonštrukcia je totiž vašim dielom a dielom vašich kolegov, takže predpokladám, že pri pátraní a bádaní rôznych prameňov, aby ste prišli na to, ako to Jurkovič vtedy zamýšľal, aké to bolo pôvodne, tak ste prišli aj na tie úvahy a filozofiu používania farieb. Povedzme si niečo k tomu.
2: My sme sa Jurkovičem a jeho dílem zabývali už niekoľkokrát. Poprvé významnej to bylo na jeho vlastním domě v Brně, který si postavil krátce poté, co opustil tady tuhletu zakázku Luhačovickou. On tehdy v Brně žil a postavil si tam rodinný dům, takový vzorový dům pro intelektuála, tomu říkal.
1: To jsme v Žabovřeckoch.
2: Je to kolem roku 1905-6 a bydlel tam vlastně až do vzniku republiky, kdy potom se přesouvá na Slovensko a staví si tam další dům. Ta vila byla vlastně muzejně zpřístupněná Moravskou galerii. My jsme tehdy dělali kolem roku 2010 obnovu a tam jsme vlastně nacházeli spoustu teda opravdu jako originálních barev, jak v interiéru, tak v exteriéru. Takže tam jsme poprvé mohli jako pozorovat jeho posun, řekněme, od té barevnosti Libušína, se kterým jsme se potkali taky v průzkumech, který jsme dělali po tom požáru, tak se přesunul vlastně v tom Brně už do té víc do té moderny. A protože ty Luhačovice jsou někde mezi těmito dvěma vlastně jeho stavbami, to znamená mezi tím folkloristickým východiskem, který je opravdu na těch pustevnách velmi výrazně přítomný, po tu větší přítomnost té inspirace, řekněme, hnutím Arts and Crafts a Josefem Hoffmanem a podobně, Olbrichem hlavně. Takže tito architekti samozřejmě s barvami pracovali trošku volněji, jinak a Jurkovič postupně vlastně přechází z takové té tradičnější barevnosti, kde je velká přítomnost toho dřeva do takové barev, nebo těch teplých barev, které jsou přirozený u toho dřeva, do takové barevnosti trošku jiné. A je zajímavé, že ty luhačovického projekty nejsou všechny neseny jako jedním barevným kódem, ale nacházíme jak v těch návrzích, tak v těch realizacích různé vlastně stopy. Bohužel třeba na vodoléčbě těch informací, které jsme našli přímo na objektu, bylo relativně málo a museli jsme se držet literární stopy, která v podobě monografie Žákavcovi z roku 1928 popisuje poměrně podrobně ty stavby, včetně vodoléčby. Takže tady jsme zvolili modrou, převážně modrou barevnost hráznění právě podle tady té literární citátu, ale nenacházeli jsme tu modrou barvu na té stavbě při průzkumech. Takže já musím říct a říkám to vždycky, když se o té stavbě někde mluvím, že to je do jisté míry hypotéza, která vychází jednak z literatury, jednak z nálezů na místě, protože řadu těch barev ostatních jsme tady nacházeli. Těch barev je tady hodně a my jsme se snažili najít určitý jako vyváženost prostě v tom barevném řešení i v materiálovém řešení. Něco jsou omítky, něco jsou lazury na dřevě, něco jsou krycí barvy a chtě nechtě ten stav tady byl poměrně jako vysoce poškozený toho objektu z hlediska autentičnosti těch povrchů, takže jsme museli prostě interpretovat. Jo? Neobešlo se to bez interpretace a měli jsme k dispozici teda zejména černobílé fotky a ty barevné dobové kolorované obrázky nebo kolorované pohlednice prostě se lišily navzájem. Takže nemluvil bych asi o nějakém jako filozofii Hrukovičových barev. Já si myslím, že on byl velmi spontánní.

0: človek a že to dílo je tak rozsáhle a ve veľmi krátkom období udělal veľké množství staveb v období práve, kdy pracoval v Ačovicích, že si myslím, že opravdu pro každý ten objekt vlastně okamžitě nějakým jsem reagoval na tu situaci, na možná i na jeho funkci, nevíme, na nějakou okamžitou svoji imaginaci, kdy ty stavby v těch rázněných strukturách vlastně napodobují růst, napodobují vlastně dekor, který v době secese byl aktuální, to znamená florální, plošné prostě zpracování. U mě je zajímavé, že to přechází do takových prostorových struktur právě ve zpracování toho dřeva na těch rázněných nástavbách. Takže je to velmi bohaté téma, museli jsme se s ním nějak vypořádat a je možné, že příští generace zase budou třeba na tento areál pohlížet svýma očima.
1: V Jirkovičovom dome vidíme oveľa väčšiu paletu, čo sa týka farebnosti. Stretávame sa tam s takou zvláštnou modrošedou, s takou oranžovou, ktorá takmer pripomína terakotu. A vlastne, keď to takto hovorím, tak možno sa zdá, že tie farby idú do vedna. A napriek tomu, keď ich vidíme tak spolu na tom aj drevenom podklade, tak vyzerajú veľmi atraktívne a veľmi inak.
0: U toho Janova domu, původně dnes Jurkovičova domu v centru Lázní, existuje velmi dobrá dokumentace dobová přímo Jurkovičovy akvarely projektové, to znamená, že tam skutečně každý ten valer je doložený a ta barevnost je velmi taková jako jednotná v takovým těch teplých odstínech. Je to trošku jiné v exteriéru, trošku jiné v interiéru. On měl asi velmi rád zelenou barvu, kterou v těch interiérech výrazně používal, ať už v podobě různých lazur nebo různých akcentů, třeba těch sražených hran, těch dřevěných trámů a podobně. Sem tam je tam i ta modrá barva, šedá barva. Tam proběhl taky před těma 22 lety jako rozsáhlý průzkum a jako skvělá práce prostě našich kolegů tehdy, kteří to rekonstruovali a vytvořili tam jako nádherný prostě celek.
1: Ja už som párkrát povedala v spojení s menom Dušan Samuel Jurkovič, že bol vizionár, ale skúsme to celé uzavrieť možno tak heslovito, čo nové priniesol, v čom bol inovátorský, v čom bol prvý, moderný, čoho možno veľakrát stálo aj nepochopenie, byť samotný odchod z Luhačovíc, takže...
0: On prostě byl komplexně uvažující člověk, to jeho dílo, potom to pozdější dílo ukazuje ten rozsah vlastně jeho práce, když potom se podíváme na ty náhrobky za první světové války, které dělal, nebo pak i ty pozdější věci v období funkcionalismu a tak dále. To je skutečně dílo, který pokrývá mimořádně jako širokou paletu staveb a jejich provedení. Takže myslím si, že on byl jako moderně uvažujícím člověkem, jako velice moderním tvůrcem a to, že vyšel z té lidové architektury, vůbec neznamená, že by byl jako konzervativní v takovém tom národoveckém smyslu. Takhle Jurkoviče prostě zjednodušit neumím. Jo? Myslím si, že tu inspiraci lidovou velmi rychle přetavil do moderního výrazu. To vidíme právě tady v Luhačovicích, kde ty objekty skutečně s každým dalším objektem, řekněme, tam přibývá jakoby toho moderního jazyka opřeného o dobové předlohy nebo dobové vlastně aktuální tendence, ať už z Británie nebo právě z jiných evropských zemí. Takže já bych zdůraznil jeho modernitu, jeho práci s měřítkem, jeho cit k existující architektuře. To jsou mnohdy přestavby, které tady dělal a vlastně docela laciný. Jo. On musel pracovat s tím, co tady bylo. Tady stál prostě mlýn a on ho musel během velice krátké doby přestavět na léčebný ústav a udělal to mistrovsky. Takže si myslím, že to byl jako moderní člověk, který používal moderní materiály a ten jeho jazyk není jenom přepisem lidové architektury.
1: Hovorí významný český architekt Petr Všetečka. Oslovila som aj sprievodkyňu Slunečných lázní Lenku Jančovú a v úvode ste mohli počuť architekta a urbanistu Petra Žalmana. V archíve Rádia Devín nájdete aj fenomény venované Jurkovičovej teplárni v Bratislave. Dnes sme sa zamerali na jeho kúpeľnú architektúru pre Luhačovice a bola by som rada, keby sme Jurkovičovskú trilógiu mohli uzavrieť na bradle. To je skromné prianie autorky relácie Zuzany Golianovej. Do počutia.

bychom na Saxenberku v domě u žida Kóna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě trhal bych květy, má lásko tobě. Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru, slunce by zvedalo hraniční závoru a z oken voněl by sváteční oběd. Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká.

Tohle je vzkaz pro ty, co mě slyší, co mě slyší zpívat, zpívat a hrát o vteřině tiché a ještě tiší, v rytmu se kývat, v rytmu stát. Tohle je vzkaz, který jsem si našel, když jsem byl dítě ve školní čítance, jak bratry oslovil nás, zasáhl touhy naše.

jako bych tu seděl já na břehu řeky. Rákosí se kývá a voda plyne. A jak se mi zdá, je rok 730.

slova, ale počkám si, až si mě vysníš. Asketa potom napřed Casanova, zas budu hledat ta správná slova, konečně napsat píseň písní.